0: Rádio v Nitre.
1: Nebudu na nic čekat, co se mi může stát. Život není řeka, co teče na pořád. Že naše

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
1: Jeseň výchlad do hmly, tisíc vôní stopy tvojho sveta. Snívam o nich, roky plynú, ty niekde stále si. Zaviem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali, iba vlasy, vôňa nádejí a lacných cigariet.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.

Stále, Eraser, áno, hviezda, inak hviezdou dovoleniek vždy býva kniha. A keďže to tak skutočne je, tak ja mám pripravené až dve novinky. Až dve novinky. Pieseň večnosti, pozor, a ešte jednu s otázkou. Áno, otázka, tak sa to volá. Zostaňte s nami, už o chvíľočku začíname otázkou. Počúvate Nitrianske rádio.

Toto je Daný Slovák a Strawberry Sunset. Áno, už o chvíľočku prejdeme do Vlnov Cinema, lebo nás čaká exkluzívna predpremiéra filmu Bojovník s naším Milanom Ondrikom. Už o chvíľočku, pozor, a mám aj lístky na špeciálnu, exkluzívnu predpremiéru za účasti tvorcov.

Toto je zo soundtracku k tomuto seriálu korejskému a dáma sa volá Lim Kim a pesnička Confess to You. Inak nie je to angličina, to je Fantion Chan. Počúvajte dobre, ak je to

0: Rádia MMA Bojovník.
1: Jak všichni víme, bude to osobní.
0: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
3: 105,4. 105,4. Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4.
4: Tak poď, ja hlavu zakloním. Nebe nade mnou a skrze větve jabloní vlasy vyšlehnou. Tak pojď, než mraky odletí, blesky rozetnou.